po plafóne prejde nohami. Na počkaní robí zázraky, pričaruje úsmev na veky, vidí až na koniec krajiny.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Elčka čakala, Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na Vlčka čakala.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: vidíme.
1: Čo to bolo tam? Kto sa pridá k nám?
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Ahojte topánky! A čo vy tu také samé? Opustené. Niekto vás tu nechal na pospa z osudu? A vy by ste sa najradšej len túlali po svete, čo? Nebojte, ja vás tu samej nenechám.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Jojojoj.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: i batmu a Tibora.
1: Čo si tu predo mnou stojí? Tak, a už ho mám, lapaja. Hýbaj ku mne.
0: Dobre, ho drž, drž ho, drž ho.
1: Držím.
0: Už bežím tebe, už bežím, už bežím.
1: Tu ho držím. Ani sa veľmi nevzpiera, tak.
0: A kohože držíš, Dorka moja?
1: No to predsa hrnčiara.
0: Ale horký, že ty hrnčiara držíš. Veď je to strašiak proti vrabcom.
2: Ja som si myslela, že odčiním, čo som pokazila.
0: No, myslela. Vieš čo, Dora moja?
2: Neviem.
0: Už je tma a po tme nenájdeme nikoho. Poďme mi len pekne domov. Vyspíme sa na to. A ráno uvidíme, čo a ako.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

vajíčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na neho číha karkulka.

vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: sa robí kotkodák.
1: Kotkodák, kotkodák, sliepočku tam nájdete. Kotkodák, kotkodák, sliepočku tam nájdete.
2: Detské rádio.

začne, až ho však chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kukur jadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozorím, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.